Jedině chtěl vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vzniklo, vznikl